Sa viacem na moje kura o estašný. Piarino ima hinta mena menum štým.